Yes, jsem Avatar. Raz denně jen už 4 směry světa. I nobena směr nevodí ven. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj.